Česná roka i máma jsou rudá na javí. Měsečina, měsečina, jojo. Seděla jsem za mašinou, šila jsem. Aj ší, aj ša, a šik žena tvá. Aj ší, aj ša, računaj tej.

to dlouhé, tak tady nevěrujete, jdíte ho. Priatelu, priatelu. Priatelu, priatelu. Priatelu, priatelu. Su pizdu materino. Mirnenka. Opsaruja. Mirnenka.